0: 17.50, aktuálny čas, vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 a toto je ten čas, kedy si ideme vyhodnotiť aj dnešné hmkanie. Ja som hmkala pesničku z roku 1998, ktorá teda absolútne nespieva o rybách, hej, aj keď sa to tak môže zdať, tak poďme si ešte raz zahmkať a zistíme, aká je správna odpoveď.
1: Come on.
0: A toto nám poslal Mišo.
2: How much is the fish? Na na na na na na na na na na na na na na na na na na. How much is the fish? Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajfkujte! Viac na raiffeisen.sk.